0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tom to zajímavý.
1: Škoda.

0: tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Falas.
1: Tak takhle, no, to je
2: pro... Já, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

se o kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to.

napsali chorá hlava, myslí, že vyhrála, ale říkám ne, každý den vyhrávám, tenhle ten běh tak hebou se, tak mě konce, přijímám se.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
3: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
3: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
3: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
3: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
3: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Reklama na Radio 1.

Krásné dobré ráno vám před mikrofonu Rádia 1, Tadeáš Hager. Tohle jste byli Amare a jich SMO na probuzení a na protažení se a probouzet a protahovat se budeme dlouho, protože je teprve 6 hodin a tak je potřeba brát věci pozvolna a nepřepálit start. Dáme si 070 Shake, Baby Driver a docela dobrý film, že jo, trošku přeceněný, ale písnička super. A co si dáme potom, to ještě nevím, protože taky ještě napůl spím, jsem v tom s váma. Tak všechno nejlepší dneska k svátku všem Leošům a vy, kdo potřebujete ujistit v prostoru a v čase, tak vězte, že je 19. června a je pátek, takže už za chvíli budete moci zahodit kravaty a vzít plavky a vyrazit někam k vám.

Beacon teďka dohráli, tady zapínám jiný mikrofony. Beacon teďka dohráli, Swiss Cinder a Blood Orange vám teď rozjíždějí, představují svůj Essex Honey, předtím to byl Shake a Baby Driver, to už jsem říkal. Co vás čeká po pár reklamách, jsou například DJ Manny a nebo Delia Holiday a tak vůbec. Poklidnější tempo prozatím. Vyhovuje?

0: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Závratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

Vanta od Come On Tiger, předtím to byl DJ Manny, Bang Out ve spolupráci s Rubix a Eggy a teď si dáváme Delia Holiday Formless. Těšit se můžete na Feeble Little Horse a jejich Rewind a ještě taky na Adrenaline od GB. Za chviličku bude 6:30, chvíle jsme rychlejší, chvíle má pozvolnější, tak pro ty z vás, kteří třeba si hned koránu jdou zaběhat, tak taky umíme nasadit tempo, ale neděláme to moc často. Zatím spíš v klidu. Na co se těšíte v následujících dnech? Já třeba hodně na Mystic Skate Cup, takže i podle toho budu, až se trochu proberu, taky hrát. Uděláme si nějakou pool party pro ty z vás, kteří hned po ránu skáčou do nějakého bazénu nebo běžejí na koupák ještě rychle před prací.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.

0: 2022, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Come together od Imány. Imány vám hraje teďka na Rádiu 1. Za chvíli se proletíme velkou sedmou, abyste věděli, pro co máte hlasovat do český a slovenský hitparády Rádia 1. A budeme si taky hrát s těmi si různý třeba Fixu, Floexe, ale nejen věci od F, ale taky třeba Mňau Lau. A

0: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na open air hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tool Patalpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
8: Reklama na Rádio 1.

pro mě rozhodně objev tohohle z toho roku Miau Lau, i když už hraju díl, než je tenhle ten rok teda, ale já jsem na ně přišel až teď, na United Islands. No a teď už se dáváme letitou jistotu, která se ale docela urvala ze řetězu, rozhodně na svoje poměry, a tohle je divoký elektro v podání od Floexe, Railway Electro konkrétně.

Railmail Electro Flex furt skládá soundtracky k počítačovým hrám. Jde mu to skvěle. Vy se můžete těšit na další kus od Amanita Design.

právě, který se odehrává v takovém jako totalitárním městě plném rour megafonů, repráků, který hlásají propagandu, tak řekl bych, že není asi lepší čas, kdyby pánové z Amanity mohli vydat tu hru než teď. Mimochodem, až nedávno jsem zjistil, že Amanita, říkal jsem si, proč se jmenuje Amanita a mají v logu muchomurku a ono vlastně Amanita je latinsky muchomurka. Tak mnozí z vás to třeba vědí, pro mě to byla novinka, tak třeba to je nový i pro někoho, kdo teďka poslouchá. Bratři, Closer, jdeme na to.

dohrála nám další věc ze soundtracku, tentokrát ne herní, ale filmovýho. Fichtelberg, Amélie Siba a Jan P. Muchov. A 7 hodin a 7 minut, to je zhruba takový jako poločas toho mýho vysílacího bloku, tedy, který mám 3 hodiny. Dukla vám hraje poločas a potom to bude stručný Dean Blunt a jeho freestyle a pak taky třeba Mickey Blanco nebo Jungle, Lookman, Panda Bear. Jedna lepší věc než druhá.

0: jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

skvělýho Mickey Blanka, teď se střídají neméně skvělý Jungle, The Wave a předtím to byly Little Feet, Lookman a Early to tady přeberou po Jungle právě. A taky Panda Bear a Sonic Boom.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Čtrnáctá sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.
11: Je 7:30 a teď vám hraje zrovna Bonobo, Me and You, teda 7:30 za minutu pro ty z vás, kteří teď řeší každou vteřinu a někam třeba spěchají, abych někomu nezpůsobil újmu. No a po Bonobovi se budete moc těšit na The Avalanches, nebo taky třeba Trickyho a Skrillexe. Před reklamama vám hrál už avizovaný Lookman a Panda Bear a Sonic Boom.

po zasněným trikem je to tady teďka Randomer, Black One, McDricka a v první řadě Skrillex a jejich Thistle.

0: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
10: Byla. To dobré začíná u nás.
12: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: London City, DJ Crush.
1: Poslal Magic, který zbožně vzpomínám se, jak jsem si užil jejich koncert na sedmičce svýho času před mnoha a mnoha lety, je to už tak dekáda a něco zpět, tak byli báječný, ale teď už jdeme od nich a jdeme si pustit DJ Crushe. Potom vás čeká zase domorodá česká past. Hey. All them are ramp with mad.
2: Boy, I get me mad now. Let me tell you.

0: kránek řek, kde jsi vzal ty hadry?
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
3: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
3: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
3: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
3: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
14: Reklama na Radio 1.
15: Já říkám, dost bylo novinek už. Teďka nějaký starý jistoty. Novinky jsem na vás hrnul furt. Vychází jich furt tak nějak akorát, ale řekl bych, že to nejlepší. Už jsem na vás vystřílel během prvních dvou hodin mýho vysílání a pojďme si teďka hezky zaspomínat třeba na geniálního Dorian Concepta. Tato skladba ho proslavila YouTubeový video, kde blbne s jedním malým synťákem za pár tisíc.

jsem úplně zapomněl, jak strašně dobrá tohle věc, Pieces od Grasscut z labelu Ninja Tune, jak moc dobrý to je. Teď si dáváme jednu věc, kterou si pouštím pravidelně, takže tam na tu úžasnost nezapomínám. GLB, neboli Girls Love Beyoncé, původně od Drakea v reeditu, to není ani remix, to je prostě úplný reedit, od Subtracta.

0: pozvánka do Centra architektury a městského plánování.
1: Ahoj, tady je Jirka Jaroš z Centra architektury a městského plánování. Začíná rekonstrukce Pragerových kostek, drsné modernistické budovy odkazující k 70. letům minulého století. Než k nám vjedou bagry a jeřáby, rozloučíme se ve velkém stylu a vy budete u toho. Sestava českých umělců a umělkyň bude do 25. června proměňovat a dotvářet samotnou budovu i její okolí. Krištof Kintera, Lenka Tyrpeklová, Vladimír 518 a další budou interpretovat architekturu budovy a reagovat na ní pomocí nejrůznějších uměleckých forem a stylů. Práce na uměleckých intervencích je možné navštěvovat od 12. 6. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 25. 6. Více najdete v programu na praha.camp. Stavba povolena.
2: Kulturní servis.

kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

Tak si je pojďte ty Dilated People teďka užít bez toho, aniž by to byl jenom podkres pod to, co všechno můžete vyhrát. A pak se dáme PSH a Doki Dok.

Hrajeme si teďka to, co vás čeká na Mystic Skate Cupu vedle samozřejmě špičkových jezdců, jak z Čech, tak ze světa, který předvedou to nejlepší, co umějí. A i na to se tam hodně těším. Tak kromě toho tam budou hrát legendární Dilated People a sami jste to slyšeli, jak byli PSH krásně taký plný ideálů a čistý v těch svých ideách. Je to ďábelsky zase aktuální text, že, co si budem. Kromě těch legend, který už jsem zmínil, tak tam budou taky Doki Dog. Ty tam budou, myslím, o den později po Dilated People. Tak tohle je asi největší legenda, ne? Who's the King? No a když už se ptáme, kdo je král, tak si pak rovnou zahrajeme Misfits. Co je na to? Last Cares.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
16: Reklama na Radio 1.

Strašně dobrá věc. Vzpomínám si, když jsem po letech začal jezdit znova na prkně, tak jsem si pustil do uší ty věci, které jsem poslouchal jako dítě, když jsem byl na kolečkách, nějaký Green Day a Offspring, a už to vůbec nefungovalo. Ale tahle věc od Black Away a Black Caviar, What's Up Danger, jo. A pak jsem se hrozně vysekal a došlo mi, že bych neměl jezdit se sluchátkama na uších. A tam se jsou You Love Her Cause She's Dead, Sunday Best, a potom si dáme ještě jeden výlet na Ninja Tune label, The Chemists, Ice Society, a potom Rusty a The Streets.

The Chemist už to mají teďka za sebou. Vy už se můžete pomalu tady těšit na Bejpalen, která mě tady vystřídá po 9. hodině. A teď vám hraje Rusty. Mám hroznou radost toho, že je zpátky na scéně. Tohle je ale ještě z dob, kdy byl divokej. Jenom zde tomu, že měl cukrovku, tak teda kalil jak blázen, což mu potom trochu podrazilo nohy a x let se z toho sbíral. Jsem prostě hrozně rád, že se dal dokupy a zase produkuje a dělá dobrý beaty. Užijte si tenhle ten a užijte si potom moje strašný guilty pleasure High Contrastu remix The Streets It's Too Late. Já tu věc prostě miluju, tak se s ní dneska s váma rozloučím. Všechny věci, které se odehrály od 6 až do teď, tak najdete na webu Rádia 1 v rubrice Tracklisty pod jménem Tadeáš Háger a já se na vás budu tentokrát už za týden moc těšit zase naslyšenou. Čau a krásný víkend.

0: Nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: obuv ví.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Reklama na Radio 1.

Dvě minuty po deváté za zvuku skvělé skladby, kterou pro vás vybral ještě Tadeáš. Vás od mikrofonu Rádia 1 moc zdraví Ellen. Čeká nás jako vždy páteční jízda tříhodinová, tak hezké páteční ráno, příjemný poslech Rádia 1.

0: Goals, Maya Jane Goals a Raya Raya a skladba Rise Up, která vyšla teď 4. června na labelu Night Creatures. Předtím má další červnový release a to se Wild Blood a Wild Blood featuring Juska a skladba Folded, která vyšla na labelu Beyond. Ještě předtím to bylo Fret Again a Obong Jayar a Adore You.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklep do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
11: Bila. To dobré začíná u nás.
13: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 9 hodina 25 minut a dozněla nám další z novinek, a to Flow Anastasia, Tyre Cohout a kousek, který vyšel taky teď v červnu, Chasing Rainbows. Předtím jsme si hráli z loňské desky Technimatic s EP Time on Your Side a hráli jsme si skladbu Falling Away. No a před námi je Tony Coleman, a.k.a. London Electricity a Life is Beautiful.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Hello. Společném Shade EP, které vyšlo teď 12. června na labelu Palette. My si z něj hrajeme skladbu Happy Trees. A před námi je naopak návrat v čase. Vrátíme se do roku 1997 a to s Propellerheads a Miss Shirley Bassey a skladbou History Repeating.

Devin Schlecker, a.k.a. Devin Dicker, a.k.a. Gold Panda, jeho teď v červnu vyšlý single s názvem Ding the Motor, vyšlo na studio Barnhus a ještě jeden návrat v čase je před námi. Tohleto jsem teda tady nehrála tak 25 let.

0: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Závratné mega slevy.
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
10: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Dozněla nám další novinka s názvem Paranoid. Niko Sapo a Aske Izan vyšlo na Anjuna Deep Explorations. Předtím jsme se naopak vrátili trochu v čase s Patrikem Bergmanem a MC Vantem a skladbou Walls and Barricades. Máme minutu po 10. hodině, to je čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.

pátek 19. června, svátek mají Leošové, všechno nejlepší a my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě připomeneme si i program Rádia 1. Festivaly Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Nefestík, multižánrový hudební festival pod Zelenou horou v Nepomuku. Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. Galerie, Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518 a Epos 257. The Chemistry Gallery, Beth Orton, tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti. Svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Docs Jiří Petrbok, deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštán, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Aethemis, výstava o restaurování. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon, Prajzik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chválský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos, Lörins, Spectre in the Veg. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Peter Kalmus, Prvý živý svatý. Pragovka Gallery, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay, Spring. Galerie moderního umění v Rodnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Depo 2015 Plzni, Jan Lichtenberg, Art. Arto galerie v Uhelné mlýně, Timo, bude. Karpuchina Gallery, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, dnes s Om Unit a deskou Threads. Ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem Dance.

0: Novinka od Overmono vyšla teď 12. června na labelu XL Even Angels Ghost, Overmono featuring Kindora. Předtím jsme si hráli z loňské desky Australana Blake 08 skladbu The Change of Love. Teď se podíváme, co je nového ve Velké sedmě.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. První novinka. Guns a písnička Kafe a cigára.

0: scéně už přes 30 let. Narodil se v Polsku, žije na Maltě, pohybuje se od techna přes house po minimal. Tohle je skladba Cuerpo con Color z tohleho čtyřtrackového EP, které vyšlo na labelu Dark Flower. I předtím to byla aktuální záležitost, a to teď v červnu vyšle album Američana Daniela Goldsteina, který se říká Lanate. Deska Cross Pollination 2 vyšla na labelu This Never Happened. A my jsme si hráli skladbu Disappear, Lanate featuring Sultan and Shepherd a Sad Happy. No a za chviličku zase pokračujeme.
1: Reklama Rádia 1. Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín UNI k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu UNI k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
8: Reklama na Rádio 1.

0: Dozněli nám Underworld a Beautiful Burnout. Předtím další z novinek teď v červnu vyšla na labelu Technicolor, a to Zainab a belgicko-marocká zpěvačka žijící v Bruselu a její spolupráce s Tonym Quaterem ve skladbě Aiva. No a v 10 hodin a 42 minut je před námi soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: A Day of Sound 2026 na cestě. Osmý ročník festivalu A Day of Sound proběhne 27. června v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře v celodenní cestu za současnou hudbou a zvukovým uměním. Koncerty, performance, workshopy, site-specific projekty zazní v prostorách Gásk, kaple Božího těla, chrámu svaté Barbory i v zahradách galerie. Dramaturgem festivalu je skladatel Michal Rataj. Více o programu a kdo tam vystoupí, se dovíte na www.gask.cz. Připomínám, že číslo do studia je 210323919 a výhrou jsou dva vstupy pro dvě osoby do všech expozic. Vstupenku lze využít v den pořádání také na festival A Day of Sound 2026 v Gask Kutná Hora. A ještě navíc dostanete dva hrnky s motivem stále expozice Labyrintem. Já se vás ptám na toto. K jakému Oscarovému dokumentu složil hudbu skladatel a dramaturg festivalu A Day of Sound Michal Rataj? Nenechte se zmást podkladem s naší otázkou, nijak nesouvisí. A já vám dám rovnou i nápovědu. Můžete vybírat mezi filmy Vlny, Pan nikdo proti Putinovi a Ještě nejsem, kým chci být.

0: Halo, halo, tady Alan, Radio 1.
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj, Petře.
1: Tak já si myslím, že je to Bčko. Nikdo proti panu Putinovi.
0: Ano, pan nikdo proti Putinovi, přesně jo, tak. Máš naprostou pravdu k tomuhle Oscarem oceněnému dokumentu složil hudbu právě dramaturg festivalu A Day of Sound Michal Rataj a ty máš vlastně nejenom vstup na ten festival, ale i vstupy na všechny výstavy, které aktuálně v Gasku probíhají. Dva hrnky, tak moc gratuluju a zůstaň prosím tě ještě na telefonu.
1: Okay.

0: Dozněla nám krásná věc s názvem Broken Home a spolupráce docela silných figur drum and bassových. Jednak to byl David Snaden, který se říká Mind State, pak to byl Rob Smith, který se říká Dogger, zpěvák s Nottingham s překrásným hlasem Liam Bailey. A tohle všechno v remixu od Kalibra. Za chviličku tady mám taky přichystané jedno přání, které znělo na Transglobal Underground.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 22.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.

0: Transglobal Underground, návrat do roku 1993 z kultovní Templehead a tahle skladba v 7 Inch Pacific mixu.
1: Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.

Dnes začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové. 8 dní plných divadelních zážitků, desítky inscenací z Česka i zahraničí a program, který oživí celé centrum města. Dnes odpoledne můžete i s dětmi vyrazit do festivalového víru na 15. hodinu, a to buď do divadla Drak nebo do Žižkových sadů. Máte-li menší děti v předškolním věku, vezměte je do Šapito Žižka na dvě představení zasvěcená tématu přírody a přírodních živlů, Čakvája a Tůň. S trochu většími dětmi naopak můžete vyrazit do Draku, kde od 15 hodin hraje Pes Paličák a od 16 a 18 hodin loutkářský Natura Kultura. S dětmi od 10 let pak rozhodně nesmíte minout ostravskou inscenaci Erbenovy Kytice. Dnešní headlineři festivalový den doporučujeme zahájit v 15 hodin v divadle Drak, kde pražský minor přiveze inscenaci Pes Paličák Jakuba Maximova. Od 17.30 pak v městské hudební síni zahraje ostravský soubor Move pohybovou inscenaci Divoké husy, propojující cirkus, tanec, objektové divadlo a hudbu. Vyvrcholení prvního festivalového dne pak přinese v 19 hodin na hlavní scéně Klicperova divadla inscenace A Macbeth Song katalánského souboru La Perla 29 s živou hudbou legendární skupiny The Tiger Lilies. Od 20 hodin a 55 minut na letní scéně rozproudí atmosféru Circus Brothers, šestičlenná cirkusová rodinka, míchající tradiční balkánskou dechovku se současnými hudebními vlivy, dechové nástroje a housle v kombinaci s elektrickou kytarou a synťáky. Od 10 hodin v Šapito divadla Drak pak nastoupí alternativní elektrorepová kapela Mutanti hledají východisko s taneční elektronikou a přísným rapem. Od 22 hodin a 30 minut v Šapito u Kašny přidá sebe svůj přímočarý žižkovský rap. A pro noční sovy od půlnoci uzavře první festivalový den v Šapito u Kašny Do stroje. Elektronický projekt Jáchyma Vencla, míchající techno, dubstep a drum and bass s důrazem na živou performanci. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.

0: Horna s názvem Detroit is the name, Mix One. Předtím Chaveon a DJ Marky a All for You. Ještě předtím Fela a Breakout. Is the motherfucking
1: game. CD Nonstop. Britský elektronický producent a DJ Jim Coles aka Omunit je známý svou tvorbou na pomezí dubstepu, drum and bassu či bass music. Jeho atmosférický debut Threats z roku 2013 ze značky Civil Music zazní v souvislosti s jeho červnovým vystoupením na festivalu Hell Yes. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty. Pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Drog, Junores a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu Mystic Skate Cup 26. až 28. června Praha, Ostrov Štvanice.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
8: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Čtrnáctá sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Skvělá elektronická dvojka Bicep, pocházející ze severního Irska, z Belfastu, žijící ale aktuálně v Londýně. Vrátili jsme se k jejich starší desce. Kalbu Isles z roku 2021 s touhle skladbou Atlas. Název vznikl na základě blogu Feel My Bicep, na které postovali zapomenuté skvosty Chicago Houseu, detroitského techna, Italo diska a tak dál. Před námi je M-Track a High Speed Ring. Nestihla jsem vám říct ty dva kousky předtím. Tak The Chemical Brothers, Do It Again, to asi poznají všichni posluchači Rádia 1. No a potom to byla německá houseová dvojka Bukashade, jejich loňské album. A skladba Virtual Face. Po M-Trackovi se vrátíme v čase do 9.90.

0: A tím návratem v čase Fuse versus LFO a Loop, ale bohužel už zase musíme spěchat dál.
1: Kulturní servis.

Tak je 11 hodin 44 minut, to znamená, že můj dnešní čas už skoro vypršel a je čas na kulturní servis. Pátek 19. června, svátek mají Leošové a my se podíváme na koncerty a tančírny, filmy, divadla, program Rádia 1. Koncerty a tančírny Kaštan, scéna Unijazzu v 19 hodin, Headless Princess, Dezerant, já a spol. Klubovna Povaleč v 19.30, Hypnotic Floor. Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Cursor Miner, Storyteller a The Valley Rangers a DJ Gandhi. Cargo Gallery ve 20 hodin, Letní kapela, Fuchs 2, Rasa, Teresa Pro, alias Anna Morgan. Bike Jesus, Spirála, A++, Ashen Falls, Edits, Adamatron a Vnuk. Groove Bar v 21.30, Hubex a Ratimor, u Bukanýra ve 23 hodin, Furier, Hugorieri, Stormzy. Jazz Dog v 19 hodin, Luboš Soukup, Kvartet a ve 22 hodin, Vanua 2. Střecha Metropolu v Českých Budějovicích v 21 hodin, Berlín, Manson. Filmy Kino 35 v 18 hodin, Srdcovka ve 20 hodin, Michal. Kino Dlabačov v 18 hodin, Srdcovka ve 20 hodin, Backrooms. Letní kino u Keplera 21.30, Slepice. Edison Film Hub v 18.30, Den odhalení v 21.15, Posedlost. Kino Pilotů ve 20.40, Den odhalení v 21.15, Dokonalé dny. Divadlo v Řeznické v 19.30, Jednou se tomu zasmějeme, aneb Nápady radostného pesimisty. Divadlo D21 v 19.30, Válka s mloky. Divadlo X10 v 19.30, Na západní frontě klid. Jatka 78 v 18 hodin a v 19 hodin Post-it Hezdalen B.E. Ballroom. Divadlo v Celetné v 19.30, The Increased Difficulty of Concentration. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin, Něha, Loď tajemství, v 18 hodin Divadlo bratří Formanů, Aladin. Kulturní stanice Galaxie v 18 hodin, Perníková chaloupka. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop dnes Om Unit a Disco Threads, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

speciální pro Václava. Posíláme na zámek Hlubokou Public Enemy, Harder Than You Think. Ode mě ještě dneska dvě novinky. Tennyson, Little Lizard a Captain Murphy, což je zajímavý spojení Flying Lotuse a Little Snake a skladba Mudhole. No a všechno, co jsme si hráli, samozřejmě už je v tracklistech, doufám, díky za vzkazy, doufám, že se vám to líbilo. Samozřejmě jistě jenom části mě tady docela pobavil. Pobavil mě vzkaz, který psal včera tady někdo kolegovi Standovi Zímovi. Stando, ty jsi se zkazil jako celý Rádio 1, tak to byla teda přísná poznámka, ale samozřejmě přišlo to hned po tom, co někdo jiný naopak Standovi psal, jak hraje hezky a jak si to fantasticky užívá, tak to prostě je. Tak krásný zbytek tohodle dne a celý víkend. Já se na vás budu těšit zase příští pátek s vesměs tanečními novinkami i starými peckami. Loučí se Ellen a děkuju za poslech.

špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psali historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: se za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Jaké pantofle?

0: obuv ví.
1: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
5: Reklama na Radio 1.
6: Tak co?
7: Rádio 1.

Příjemné páteční poledne ze studia Rádia 1 dnes výjimečně přeje všem posluchačkám a posluchačům Rádia Palory. Záskok za Mika H. Nasledující 3 hodiny převážně elektronické hudby, převážně nové elektronické hudby, ale s častými odbočkami do hudební minulosti. Třeba hned na úvod to byl německý producent Dirk Dresselhaus alias Schneider TM z Berlína. Ukázka single z jeho druhé desky Zoomer z roku 2002 Frog to Us. No a za malou chvilku třeba Toro Imua nebo Catching Flies, skladba Worry v novém remixu od Matthew Herberta. Takže příjemný poslech, pokud možno někde ve stínu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good. I've got you,
10: brother. Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
11: Reklama na Rádio 1.
12: Na Rádio 1 ještě před reklamou zazněla novinka od britského multiinstrumentalisty, producenta, zpěváka Mansura Browna. Skladba s názvem Golden. No a tohle už je Karen Niem z Londýna, producentka, která aktuálně vydala EPčko Epiphany a tohle to je titulní skladba.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

spolupráce producentská Francisa Letry a Patrika Hollanda vyústila v projekt Jump Source a desku Fold, která vyšla na přelomu dubna a května letošního roku. Právě teď na Rádiu 1 zazněla ukázka Nice and Edgy. No a tohle je německý DJ Kotze, který před týdnem vydal EPčko Spiralen, nebo je to Spiralen, teď si nechci pouštět do německé výslovnosti správné. Každopádně druhá ukázka po titulní skladbě má název Vůz Patrik. 12 hodin 48 minut, posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů.

0: koupíte ho. Mazda. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Reklama na Radio 1.
3: No a tohle to už je producentka Mária Jur alias Mária Minerva, která se po nějaké době vrací s EPčkem, které vyjde 8. července na jejím vlastním labelu Bees. Dostalo název Contact High, no a tady je titulní single.

0: Kulturní servis.
1: 3:13 nastal čas na kulturní servis. Reprízu jeho první části, kde se podíváme na několik festivalů a dále celou řadu pozvánek do galerii. Něco si řekneme také k dnešnímu programu Rádia 1. Dnešnímu, tedy pátečnímu. Dnes máme 19. června 2026. Svátek slaví Leoš, takže všechno nejlepší. A pojďme na avizované festivaly. Žonglobalizace, to je pozvánka na festival Nového cirkusu, který probíhá na různých místech v Plzni. Případně můžete vyrazit na Landscape festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Nefestík, multižánrový hudební festival, který probíhá pod Zelenou horou v Nepomuku. No a konečně regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. Rubrika Galerie, Kemp, Centrum architektury a městského plánování a pozvánka na výstavu Stavba povolena a ne výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518, Epos 257. Další pozvánka směřuje do The Chemistry Gallery na výstavu Bet Orten Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu běží výstava Jiřího Petrboka Deník pacienta, Galerie hlavního města Prahy, knihovna a pozvánka na výstavu Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, česko-slovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, Jan Pospíšil, Chaos Line, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, výstava Všechny krásy světa, Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Otáčím list. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Berzes, Lerenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Peter Kalmus, výstava Prvý živý svatý, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka a výstava Nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti, Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček a výstava Neokosmos. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice a pozvánka na výstavu Františka Koudelky, výběr z díla. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo. A výstava bude Karpuchy na galerii Natálie Pejchová Stay in Touch, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Tam se dějí věci, tam se děje přímo pienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rita v Lounech, Martin Janíček a výstava Zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek a výstava After Image. No a to už se dostáváme k programu Rádia 1 pro dnešní den. V 15 hodin mě ve studiu vystřídá kolega Jirka Štefl. V 18 hodin vás čeká knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19 CD Nonstop. Dnes s deskou Home Unit Threats. Ve 20 hodin pořad High Fidelity a od 22. hodiny vás čeká pořad Ram Dance. Tolik repríza první části kulturního servisu. Kompletní kulturní servis najdete na webu Rádia 1 v podsekci kulturní servis. Pokračujeme dále v mém dnešním odpoledním vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Rau Upalory. Druhou hodinu pojedeme v trošku pomalejším tempu. Čeká nás třeba francouzský producent iCube nebo Nightmares on Wax. Tak příjemný poslech.

se odlašně.

trocha chladného průdění na vlnách Rady 1 díky Björk a skladbě I Go Humble, což je bestrana singlu Isobel z roku 95. Předtím to byly již avizovaní Nightmares on Wax, také starší kousek Rise z jejich slavného alba Smoker's Delight. No a teď zase zpátky k novinkám. Například Moses Ufi Trio z Berlína, skladba Chasing Light, pro kterou můžete od včerejška hlasovat, co by nasazenou novinku do hitparády Rádia 1. No a potom něco ze Slovenska, respektive Spojených států, spolupráce Beneho a video Davea na loňské desce City and City. Už za malý okamžik na Rádiu 1.

0: Tolik Moses Joffy Trio a teď už avizovaný Bene z Modrých hor.
1: Modré hory.
0: A rapper z kapely Previous Industries, Video Dave, kteří spojili síly na loňské desce City and City, taková bratislavsko Los Angeleská spolupráce. A na závěrečné skladbě desky Mountain Industries si ještě zahostoval také Lyric H z Modrých hor. No a Open Mic Eagle. By design, though there's space between we share a mind, until the day we see us eye to eye, the undersigned. How you say international music plays and it's magical. I'm afraid, I'm irrational, I'm bursting at the seams, but I can patch it up. Jsme organické jazykové modely, těžně jedni z posledných, decentně pompézny, schopni vystadat se v bordeli a vlastních myslí. A víš, k čemu jsme dospěli? Buď si, že na každém místě na zemi lezou rovnaké příšery spod postelí a všetky zmizí.

0: is always trying to fight you.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
3: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure. Streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Pozor, velká slevová akce v Tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
11: Reklama na Radio 1.

londýnský lehce experimentální umělec a zpěvák Alvarez, který mezi své vzory řadí D'Angela, Sly Stone, ale také experimentální rapperku Klein, vydal letos, tuším, že v dubnu, desku Desire Path Exit Wound, ze které na Rádiu 1 zazněla ukázka So Demonic, kterou už teď střídá členka newyorské party Channel Beats, Maya McGrory, v rámci svého solového projektu Call, kde jehož rámci tedy produkuje, řekněme, dream popovější zvuk, důkazem budiš loňské album Montalvo, už předloňské, a ukázka A Wait for Love.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo The Basement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TP

Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenalin. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Trocha footworku z Tuniska v podání producentky Kady Al-Hanafi z jeho loňského releaseu. OK, skladba Yeah I Like O. No a tohle je červnový release lisabonské značky Principe Records od PT Music. Skladba Now Acredito z EPčka Consumação.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jaké

0: nejmenných prodejnách e-obuví.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
3: Reklama na Radio 1.

No, tohle to už je skladba s příhodným názvem pro dnešní den Slow Dissolution v podání japonské producenské, ale i sourozenecké dvojice. Tuším, že se jedná dokonce o jednovaječná dvojčata Satoshi a Makoto. A trošku obestřeně tajemstvím se po 6 letech vrátili s novou deskou Mirage Cafe, která vyšla koncem dubna. Tady, jak už bylo řečeno, ukázka Slow Dissolution.

ještě doporučuji k poslechu celou desku Miráž Café od Satoshiho a Makota. No a minutu po 14. hodině už se rozeznívá skladba od londýnské producentky Shy One, která letos vydala desku Mali, a tady to je ukázka Live Distinct.

nice thing to have.

0: funky.
1: Jurský rapper Wiki vydal minulý týden nové album. Ancient History, a tohle byla ukázka One Time ve 14 hodin 19 minut na Rádiu 1. Teď jedna boom-popová klasika, klasický East Coast zvuk z kraje 90. let v podání Black Moon z desky Enter the Stage. Ukázka Who Got the Props.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na opener hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Reklama na Radio 1.
16: No a na Radio 1 teď trochu přidáme BPM. Tohle to je Maya Baldry Morrison, vystupující jako Octa, producentka a DJka, která vydala na konci dubna trošku možná přehlížené album Sigils for Survival. A myslím, že to je docela škoda, je tam ke slyšení třeba i tenhle ten skvělý track Keep Pressing On.

Tolik Okta. Keep pressing on. A teď už britská, já nevím, jestli to označit jako producentská dvojice, nebo protože v posledních dvou letech působili spíše jako indie rocková kapela Mount Kimby, jimž jádru jsou Dominic Maker a Kai Campos. Zdá se, že se ale jednalo spíše o takovou epizodu, protože jsou zpátky zase se svým klubovějším soundem v nové skladbě, jenom pár dní staré, která má název Monroe.

14 hodin 37 minut, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví Rao Paluri. Tohle to je poměrně význačný japonský deephouseový producent. Vedle Shinichi Atobiho, určitě přední postava téhle scény, Yuji Takenouchi, alias Mr. YT, který vydal před zhruba týdnem nebo dvěma EPčko, Universo, a tohle je ukázka Aquario.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
3: Teď jedna skladba pro ty, kteří nás poslouchají na nějakém kvalitnějším sound systému. Je tady velký návrat Ricarda Villalobose, DJ a producenta, který si tentokrát vzal na paškál tvorbu japonské kapely Goat, jejich vlastně scénické hudby k tanečnímu představení nazvaném Without References. Celkem tři tracky, které přepracoval k obrazu svému, tedy hodně minimalistickému, právě Ricardo Villalobos. A tady to je ukázka Factory, Ricardo Villalobos Variation 2. Bude to jenom kousíček, protože jak je zvykem u tohohle producenta, ty skladby mají daleko přes 10 minut.

0: tolik. Japonští Goat v přepracované verzi od Ricarda Villalobose, konkrétně skladba Factory, nějak Goat v jím čele, v čele téhle kapely z Osaky je Koshiro Hino, který třeba působil v kapelách jako Boredoms, anebo spolupracoval s producentem Markem Fellem. Máme 14 hodin 48 minut, já už se s vámi pomalu budu loučit, na závěr ještě dvě skladby, pak už mě tady vystřídá kolega Jirka Štefl. Čeká nás producent Nicky Nair, který aktuálně vydal před pár dny single s názvem Default Mode, předzvěst nové desky The Sick Dimension, která vyjde v půlce srpna. No a pak na úplný závěr dvojice Filth and Dirt, jejich asi nejúspěšnější skladba Go Ahead, ovšem v remixu od francouzského producenta Vitalik. Tímto už se tady s vámi loučí Rau Palory, díky moc za poslech. Užívejte letní víkend a uslyšíme se příští úterý po 12. hodině. Naslyšenou.
1: Takže zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 90 na celých 9 poprvé.
3: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na život to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
17: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
18: Reklama na Radio 1.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Co nejpříjemnější poslech vám od mikrofonu Rádia 1 přeje Jiří Štefl. Na úvod novinka od The Avalanches, Every Single Weekend, Avalanches a společně s nimi Jamie XX. Zdravím do blízka i do dálky, ať jste kde jste. Nyní už Maya Jane Coles, Rise Up.

Dozněla i Tata Boys, jejich prosincová třetí osoba. A mezi nejnovější desky na domácí poli patří deska Fotra od Past. Past.

0: na Steamu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečné díly CZ najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečné díly CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjíme koloběžku.
15: Mám je auto.
16: I tramvaje, co mě vozí do školy.
17: No jasně, všechno u nás doma.
18: I moje hračky.
19: Děkuju.
20: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
21: Jsme energie tohoto města.
22: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
23: Reklama na Radio 1.
24: Tady jedny White Stripes pro Milanka. When I Hear My Name.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Prostitutes a jejich loňská deska Inevitably Delayed. Na rádiu 1 jsem vám nabídl píseň Psychosis. Ještě předtím zněli Dirty South a Lost to be Found. Novinka z značky This Never Happened. A mezi nové tracky patří skladba Tender Blades. Autorem Ice Age.

0: Rádio 1. To žeru.
1: A ochutnat teď můžete novou desku od Spooky. Po dlouhých letech přišli s novinkou, dostala název Lucent a z ní jsem vybral skladbu Temple Spooky na Rádiu 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup se promění Pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na Pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hip-hopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Doki Dog, australští Dune Rats nebo taky PSH. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců najdete na stránkách mysticskatecup.cz a v tuto chvíli v rámci soutěž na Rádiu 1 můžete vyhrát následující. Dva lístky na Mystic Skate Cup, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, triko od mamboshop.cz, skládací láhev od pod 7 kilo, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou podložku od Podmyš od Connect It a na konci měsíce získává jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Kopas. V tuto chvíli stačí zvednout telefon, zavolat sem do studia na telefonní číslo 210-323-919 a být jako první, kdo se dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. Na Mystic Skate Cupu vystoupí také kompletní trio PSH a mě zajímá, jak zní celé občanské jméno zakládajícího člena rapera Oriona. A rovnou nabízím, buď je to Vladimír Broš, nebo je to Michal Opletal, případně je to Adam Svatoš. Já teď aktivuji telefon a popřeji vám mnoho štěstí. Tak už tady mám prvního volajícího, hola hola, Rádio 1, slyšíme se?
2: Jo, Lukáš, čau.
1: Ahoj Lukáši.
2: Tak je to Michal Opletal.
1: A je to naprosto správně. Všechny zmiňované ceny jsou tvé, tak mi jenom vydrž na telefonu a dohodneme si převzetí. Blahopřeju.
2: Děkuju. Špatný zprávy. Zpět do dávu. Ubalím trávu.

A po PSA, jeden z chystaných koncertů, už teď si můžete napsat do svých deníčků, že 19.11. se představí v Arše José González. Zde s písničkou Visions z desky Local Valley.

0: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
3: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
3: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
3: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
3: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
3: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Reklama na Radio 1.

0: To byli Silver Ring Killer a Gunman Corner. Posloucháte Rádio 1.
1: Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Dnes začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové. 8 dní plných divadelních zážitků, desítky inscenací z Česka i zahraničí a program, který oživí celé centrum města. Dnes odpoledne můžete i s dětmi vyrazit do festivalového víru na 15. hodinu, a to buď do divadla Drak nebo do Žižkových sadů. Máte-li menší děti v předškolním věku, vezměte je do Šapito Žižka na dvě představení zasvěcená tématu přírody a přírodních živlů, Čakvája a Tůň. S trochu většími dětmi naopak můžete vyrazit do Draku, kde od 15 hodin hraje Pes Paličák a od 16 a 18 hodin loutkářský Natura Kultura. S dětmi od 10 let pak rozhodně nesmíte minout ostravskou inscenaci Erbenovy Kytice. Dnešní headlineři festivalový den doporučujeme zahájit v 15 hodin v divadle Drak, kde pražský minor přiveze inscenaci Pes Paličák Jakuba Maximova. Od 17.30 pak v městské hudební síni zahraje ostravský soubor Move pohybovou inscenaci Divoké husy, propojující cirkus, tanec, objektové divadlo a hudbu. Vyvrcholení prvního festivalového dne pak přinese v 19 hodin na hlavní scéně Klicperova divadla inscenace Macbeth Song katalánského souboru La Perla 29 s živou hudbou legendární skupiny The Tiger Lilies. Od 20 hodin a 55 minut na letní scéně rozproudí atmosféru Circus Brothers, šestičlenná cirkusová rodinka, míchající tradiční balkánskou dechovku se současnými hudebními vlivy. Dechové nástroje a housle v kombinaci s elektrickou kytarou a synťáky. Od 10 hodin v Šapito divadla Drak pak nastoupí alternativní elektrorepová kapela Mutanti hledají východisko s taneční elektronikou a přísným rapem. Od 22 hodin a 30 minut v Šapito u Kašny přidá sebe svůj přímočarý žižkovský rap. A pro noční sovy od půlnoci uzavře první festivalový den v Šapito u Kašny Do stroje. Elektronický projekt Jáchyma Vencla, míchající techno, dubstep a drum and bass s důrazem na živou performanci. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.
0: Teď hrajeme Matoušovi budoucímu přírodovědci k úspěšně složeným přijímacím zkouškám. Vybral jsem pro něj novinku od Kidaloko, Pearly Gilman. Tak blahopřeju, Matouši.

Bostonská trojice Wunderbar. Wunderbar a I Got Cracked.

0: ráno.
1: Cítíte ten
2: klid? Rádio jedna.
3: A v rámci klidu jeden Youngblood, jeho Zombie. Pozvánka na Bloodfest do Hradce u Pardubic 27.6.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1, pátek 19. června. Všechno nejlepší Leošům k jejich dnešnímu svátku. A začínáme s koncerty a tančírnami. Kaštan, scéna Unijazzu od 19. hodiny. Headless Princess, Deserant a Já a spol. V klubovně Povaleč od 19.30. Hypnotic Floor. Klub 007 na Strahově, 19. hodina a zahrají Cursor Minor, Storyteller, Death Valley Rangers a zahraje DJ Candy. V Cargo Galerii od 20 hodin letní kapela Fuchs 2, Rasa, Teresa Pro, Alias a Anna Morgan, Bike Jesus, Spirála, A++++, dále Ashen Falls, Edits, Adamatron a Vnuk. V Groove Baru od 21.30 Hubex a Ratimor, u Bukanýra ve 23 hodin Furier, Hugorieri a Stormzy. V Jazz Doku od 19 hodin Luboš Soukup Kvartet a ve 22 hodin Vanuatu. A Střecha Metropolu v Českých Budějovicích od 21 hodin zahraje Berlin Manson. Filmy Kino 35 v 18 hodin Srdcovka a ve 20 hodin Michael. Kniaz Dlabačov v 18 hodin Srdcovka a ve 20 hodin Backrooms. Letní kino u Keplera dává od 21 hodin 30 minut snímek Slepice. Edison Film Hub v 18.30 Den odhalení a ve 21.15 Osedlost. Kino Pilotů, pak 20 hodin 40 minut Den odhalení a v 21.15 Dokonalé dny. Divadla, Divadlo Březnické v 19.30. Jednou se tomu zasmějeme, aneb Nápady radostného pesimisty. Divadlo D21 v 19.30 Válka s mloky, Divadlo X10 půl osmé na Západní frontě klid, Jatka 78 v 18 hodin a v 19 hodin Post Uit Hezdálen z Belgie s představením Ballroom. Divadlo v Celetné v 19.30 The Increased Difficulty of Concentration, Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Něha. Na Loď tajemství můžete zavítat na 18. hodinu, kdy zahraje Divadlo bratří Formanů představení Aladin a Kulturní stanice Galaxie v 18 hodin Perníková chaloupka. Na Rádiu 1 v 18 knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop, dneska Omunit a deska Threads, ve 20 High Fidelity, ve 22 hodin Ram Dance. Moje jméno Jiří Štefl, budu s vámi jako většinu pátku do 18. hodiny do knižního servisu.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Poznáváte to?
7: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
6: Ale s tím bude konec.
7: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
6: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
7: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
6: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
7: Děkujeme za trpělivost.
6: Vaše hlavní město Praha.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
10: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
11: Reklama na Radio 1.

Doznelo Wax Museum. A teď už Flavady, Skalady a k tomu Double E, aby toho nebylo dost. Different.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo The Basement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Pomůže mi sedna.
1: Rádio 1.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Poznáváte to?
11: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
10: Ale s tím bude konec.
11: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
10: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
11: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
11: Děkujeme za trpělivost.
10: Vaše hlavní město Praha.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 dozněla formace Birthday in Texas a hlásí se Galantis Stay Alive.

0: Předtím Galantisa, Stay Alive.
1: Tak to za už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
0: No a trocha kvalitního českého folku k tomu. Severní nástupiště.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečné díly CZ najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečné díly CZ.
2: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává nejen Guardian. A na život to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
11: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
12: Reklama na Radio 1.

na Rádiu 1. Trojice z Londýna, říkají si Ebb, Ečko a 3Bčka. Jejich novinka nese název Shallow Hits.

CD Nonstop. Britský elektronický producent a DJ Jim Coles aka Omunit je známý svou tvorbou na pomezí dubstepu, drum and bassu či bass music. Jeho atmosférický debut Threads z roku 2013 ze značky Civil Music zazní v souvislosti s jeho červnovým vystoupením na festivalu Hell Yes. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Die Nordwest, The Turning. A z Německa se teď vydáme na výlet do Nashville v Tennessee za americkými punkery, kteří se říkají Snooper. Následuje tedy Snooper a Hologram.

lehce pečení od Red Axis v tracku Pastry Chef. Před chvilkou jste na Rádiu 1 poslouchali Snail Mail. A než se dozvíte, co je nového na československé hitparádě Velká sedma, tak ještě zase.

zástupce Pobřeží slonoviny, NDS. Před chvilkou domácí Guns, jedna z novinek na Velké sedmě. A na rozlučku dneska ode mě Moby. Remix jeho dávné When It's Cold, I Like To Die. Verze od Johna Techady. Mějte se krásně a pokud se naladíte zase příští pátek mezi 3. a 6. budu rád. Ať se daří.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez

Autorů, jejichž předchozí knihy se zařadily mezi to lepší, co česká literatura v posledních letech nabídla. Jakub Stanjura se úspěšně uvedl už svým debutovým románem Srpny, v němž se věnoval tématu gaslightingu, tedy vědomému znejišťování oběti, která počase začíná pochybovat o své příčetnosti. Teď tedy přichází s očekávanou druhotinou, které dal název Medúzy. O nichž na záložce píše, že je vnímáme jako stvoření, která nám mohou zákeřně pokazit dovolenou u moře. Nebereme přitom ale v potaz to, že my sami narušujeme jejich poklidný život v moři nebo oceánu. Vypravěčka tohoto románu trpí pravidelnými zažívacími obtížemi, nikdo jí však nedokáže odpovědět na to, o jakou nemoc by mohlo jít, tedy i jak ji léčit a jak se s ní vyrovnat. Lékaři zároveň její problémy odbývají s tím, že by měla prostě zhubnout. Ona sama pak vypozoruje, že konzumace víceméně jakéhokoliv jídla znamená rychlou návštěvu toalety, což ji nutí jíst víceméně jen v bezpečí domova a zároveň to velmi omezuje její možnosti společenského života. I proto při cestách mimo domov nutně potřebuje mít na své trase zmapovány i toalety v blízkém okolí. Jen nerada tak souhlasí s nabídkou od své nejbližší kamarádky Moniky, která jí pozve ke společné dovolené u moře. Když nakonec přeci jen vyrazí, musí pak čelit vyčítavým pohledům, když si ze zaplacené all-inclusive nabídky většinou vybírá jen suchou rýži. Zároveň jí Monika vyčítá, že narušuje její turistické plány na řeckém ostrově, kde spolu pobývají. Právě okamžik, kdy se vypravěčka rozhodne demonstrovat, jak ponižující pro ně může být překročení nastavených hranic, je zlomem ve vztahu mezi oběma dívkami. Autor však tenhle příběh vypráví od jeho konce, takže vše začíná spíš jako nějaký thriller, když na prvních stranách knihy Monika zmizí a tím prvním, kdo se o jejím zmizení dozví, je právě vypravěčka, která ji přijde navštívit do jejího bytu, kde najde stopy krve, ale rozhodne se nic nenahlásit. Už na počátku tedy čtenář ví, že vztah mezi oběma dívkami není dobrý a spolu s pátráním po nezvěstné Monice se čtenář víc dozvídá o jeho dynamice, od Moničiny snahy doprovázet vypravěčku na různá lékařská vyšetření a podporu při nich, až po onu společnou dovolenou. V nastřídačku seřazených kapitolách ze současnosti a minulosti přitom graduje nejen vyšetřování Moničina zmizení, ale právě i vývoj vztahu obou dívek. Stanjura ve svém románu postupuje citlivě k ústřední vypravěčce a jejím problémům, zároveň ale ukazuje, jak se ona sama kvůli své nemoci proměňuje v jinou osobnost, jak nemoc dokáže rozežírat nejen tělo, ale i duši. Zároveň tu kritizuje současnou lékařskou péči, od nedostatku lékařů přes dlouhé čekací doby, nekonečná kolečka, když jeden specialista posílá pacienta na vyšetření k dalšímu, spolu s jejich častým nezájmem o pacientovi problémy a často nevhodné ponižující rady. Medúzy tu ale nefigurují jen jako obyvatelé moří, která jsou vinou člověka stále teplejší a oni tak musí čelit novým problémům. Ale objevuje se tu i mýtická medúza, od níž lidé odvraceli zrak, aby neskameněli. Podobně jako dnes společnost často odvrací zrak od chronicky nemocných. Kniha, jejíž závěr možná zklame ty, kteří by se rádi dozvěděli, co se vlastně s Monikou stalo, je dostupná také v podobě audioknihy, kterou načetla René Slováčková a přispěla tak svým přednesem k ještě větší autenticitě. Román Jakuba Stanjury Medúzy vydalo nakladatelství Host a jako audioknihu pak Audiotéka. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Překladatelka, redaktorka a v

0: V poslední době hlavně spisovatelka Pavla Horáková se průběžně věnuje psaní pro děti, s nímž začala v roce 2010 sérií Hrobaříci, a pro dospělé, když v roce 2018 dostala za román Teorie podivnosti hned cenu Magnesia Litera. Na něj později navázala románem Srdce Evropy a naposledy se k tvorbě pro dospělé vrátila románem Okno na západ. Tentokrát ale jakoby psala pro úplně jiné čtenáře než pro ty, jimž byla určena Teorie podivnosti. Zaměřila se totiž na fanoušky seriálu Vyprávěj. Na zadní straně desek knihy se dočteme, že román očima dospívajících pohlíží na marazmus 80. let v komunistickém Československu a poodhaluje, že na snobství, materialismus, konzumerismus, klientismus, nepotismus a tak dále, připisované kapitalismu, bylo v české společnosti založeno dávno před listopadem 1989. Nic takového ale v knize nenajdeme. Román, vyprávěný dospívajícími spolužáky Davidem a Martou, totiž rozhodně není žádnou kritikou 90. a dokonce ani 80. let. Jde totiž primárně o obsáhlý seznam atributů především právě 80. let, prožitých v Československu, které tu dospívající vypravěči vrší jeden na druhý. Děj se přitom zcela ztrácí i proto, že prostě vůbec není podstatný. Místo toho tu máme hrdiny v určitých situacích, kteří tu především v tematických blocích mluví o tehdejších televizních programech, zdravotnictví, školní docházce, nabídce obchodů, včetně luxusních tuzexů, ale i zboží pašovaném z Jugoslávie nebo Polska. Nechybí ani připomínky tehdejší hudební scény, včetně legendárního koncertu Depešáků v Praze, nebo program kin, včetně výčtu dnes už zaniklých biografů. David s Martou se přitom ve vypravování pravidelně střídají, aby se dostalo na vzpomínky obou pohlaví a čtenář i čtenářka, kteří toto období zažili, si přišli na své. Spolu s knihou vznikla i audiokniha, kterou načetli Martin Písařík s Klárou Suchou. Tady posluchače čekají ještě tematické zvukové předěly, obsahující jak hudební, tak mluvené autentické projevy té doby, které ale příliš nekorespondují s tím, o čem se v konkrétních kapitolách právě mluví. Věřím, že mnoho čtenářů a posluchačů v tom správném věku, tedy ti, jimž se říká Husákovi děti, stráví u knihy několik hodin blažené nostalgie a vybaví se jim vzpomínky z jejich vlastního dětství a dospívání. Víc ale od téhle knihy nečekejte. Román Pavly Horákové Okno na západ vydalo nakladatelství Argo a jako audioknihu vydavatelství One Hot Book. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
1: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
2: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
3: Ča, ča, ča. Vintage cool by DJ Ivo.

Dnes je 84. černá levouká kytaristka Barbara Lynn, která si psala písně sama, včetně této, co potřebuje láska, What I Need Is Love, 1962. V tomto roce se jí s jinou skladbou podařilo udělat číslo jedna na hit parádách. Letos byla uvedena do bluesové síně slávy. Spanělé a vážení, vítejte u radostné patnáctky. Číslo dvě je další černý muzikant, Mr. Elektrického blues, Jimmy Reed, skladba What You Want Me To Do, 1959, po něm Linda Hayes, sestra hlavního zpěváka The Platters, You Ain't Moving Me, 1956, klávesák, frajer, průkopník, rock'n'roll, Bill Doggett, skladba ze stejnojmenného alba Ups, Jejda, 1962, nahrál desítky singlů a alb. A jedna z mála zpěvaček, které nahrávali ve studiu Sun, Barbara Pittman, Sentimental Fool, 1958, a pozor, rockabilly jezdec, Bob Lumen, Everybody's Talking, 1959.

Nyní pro ty, co byli na Kubě a vzpomínají. Kubánský kapelník a zpěvák z Havany. Jeho zpěv byl celý jeho život žádaný, jak na Kubě, tak v New Yorku či na Floridě. Abelardo Barroso en Guantanamo 1957.

0: Lintičku by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Pozor, velká slevová akce vtedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
13: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Lintičku by DJ Ivo.

dohrál bandleader a skladatel z Brooklynu. Jehož disciplínou byl jazz a mambo 50. a 60. let. Alfredito and his orchestra, skladbu Honey Dripper Mambo 1953. Nyní to bude třikrát o rock'n'rollu dlouho před ním. Andrew Sister, Boogie Woogie Bugle Boy 1941. Po nich první deska chicagské kapely Harlem Hamfast, Oh Red 1936, stala se hitem a zajistila jim smlouvu na dalších 50 titulů. A nakonec další ségry, tři brunety, Boswell Sister, přímo se skladbou Rock'n'Roll 1939. Slečně z New Orleans dosáhli celostátního významu ve 30. letech na sklonku jazzového věku a na začátku velké hospodářské krize.

inside, rubbing my

Podíklová roková víra v magii, co osvobodí tvou duši. Loving Spoonful, Do You Believe in Magic, 1965. Po nich speciální stereo mix RCA, když chlapci opustili studio. The Rolling Stones, I Got Cat No Satisfaction. A 1964, Swingin' Blue Jeans, Good Golly Miss Molly. Dnes zakončíme syrovou punk bluesovou skladbou paní Marianne Faithfull, Why Do We Do It? Umocněnou intenzivní emocí živého vystoupení z roku 1988. Nechtěl bych zažít takový rozchod. Naštěstí nezájem českého publika o společný koncert Ivana Krále v Arše s Marianne Faithfull roku 1999 nás od těchto emocí zachránil. Tak alespoň takto vstoupíme do katedrály svaté Anny v Brooklynu, kde vznikla asi její nejlepší živá nahrávka, která skončila na albu Blaze in Galway. Je to drsnější varianta studiové nahrávky alba Broken English, rok 1979. Užívejte jednu z hudebních bohyň a za týden

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín Unik tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu Unik dostání za standardní cenu. www.magazinunik.cz.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
7: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
9: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
10: Reklama na Radio 1.

0: A to hlavně v souvislosti teďka s jeho vystoupením příští víkend na festivalu Hell Yes na hradu Helštíně, kdy se objeví, myslím, že okolo půlnoci právě v sobotu toho 27. června. A to i vedle dalších men, ať je to třeba živý projekt MEM, DJK Nastia, Arnie, Nobody Listen, Ohm Square nebo Bratři či HRTL. Ten DJ a producent z Bristolu se pohybuje na scéně už minimálně 2 dekády, kdy začínal s propojením stylu jako techno, rave, dubstep, jungle či footwork. Jeho styly jsou opravdu velmi pestré a různorodé až k dubovým i vlivům. Na počátku minulé dekády založil také svou vlastní značku Cosmic Bridge, kde vydává nejenom svůj materiál, ale třeba i producenta Chromestar, Boxcutter, More Sounds nebo DJ Mad. Původně jako teenager začínal už koncem 90. let, ovlivněn hodně junglovou muzikou, ale později se však v novém miléniu obrátil více k tantrabilismu, a to pod jménem Too Tall, a vydal několik alb. Až v roce 2009 však přichází s tímto aliasem s názvem Omunit. A od roku 2010 můžete pak zaregistrovat jeho singly na různých značkách jako All City, Stretch Records, Terrorism nebo právě Cosmic Bridge od roku 2011. Zároveň však v roce 2011 začíná spolupracovat také se značkou Civil Music, v tomhle londýnském bass vydavatelství, a tam vychází jeho EPčka jako Transport a The Timps, a v roce 2012 také další 12-palec s názvem Aurelian, který nabídl pěkných 5 nahrávek na poli drum and bassu. Vy však dnes uslyšíte jeho první album pod jménem Omunit s názvem Threats, které vyšlo na značce Civil Music na podzim roku 2013 a nabídlo celkově 15 skladeb různého žánru od dubstepu, drum and bassových vlivů, IDM elektroniky či klasické bass music. A doplním, že na albu, které za chvíličku uslyšíte, spolupracoval třeba v singlovce The Silence se zpěvačkou Jinadu. Vy tam najdete spolupráce s MC Jabu, Charlie Darkem nebo Gone the Hero. Následující rok pak 2014 ho opisuje také značka Goldieho Metalheads a tam vydává své druhé studiové album Inversion, které tentokrát je čistě drum and bassové či v takovém tom halftime stylu, které vychází jako dvojvinyl, jenom ale přitom 8 dalších nahrávek, kde také spolupráce s britským MCem Jest. No a do třetice se pak albově Omunit a Jim Coase vrací v roce 2017 albově, to byla deska s názvem Self, kterou si vydává už na své vlastním labelu Cosmic Bridge, která je fúzí právě opět bass music, drum and bassových vlivů i experimentálnější elektroniky, a vy na něm najdete spolupráci třeba s Ryder Shafik, DRS nebo Amos. Téhle desce pak vychází následující rok i EPčko remixu Self The Remixes na značce Cosmic Bridge, kde remixují třeba D-Bridge, projekt Sorrow nebo SKRS. No a právě se spolupracovníkem D-Bridge Kid Drama pak vydává následující rok 2019 velmi vydařené společné EP Untitled Works pro belgickou značku Apollo. To však rozhodně nebyla první spolupráce Omunita, vy ho můžete dříve slyšet hlavně třeba se Sambingou, se kterým vydal několik 12 palců. No a v tom roce 2019 také vychází jeho dalšího 12 palec EP, který si vydává sám pod názvem Violet na poli dubu a drum and bassových vlivů. V této dekádě pak jste mohli zaregistrovat Omunita hlavně na poli různých jeho acid dubových počinů série Acid Dub Studies, která má už dokonce 3 pokračování. Ten třetí díl vyšel naposledy v loňském roce, ale z té jeho bohaté diskografie za zmínku stojí také pak jeho EPčko, nebo takový mini-album Fragments, ten dvojvinyl, který si vydal na jaře roku 2024 přes svůj bandcamp. Jim Coase aka Omunit, tenhle ten známý už britský crossover producent na poli elektroniky a bass music, který ho můžete znát také v jeho dalších převlecích, kromě Too Tall jako Euphoria Dubs, Mahakala nebo Nyquist. Teď už na jeho debutu pod názvem Omunit desce Threats z roku 2013. V sobotu pak 27. uvidíte i na festivalu Hell Yes na Helštíně. Teď už Omunit a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na Notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
12: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experiment.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: dostaneš. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

fobie. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Na odpadky.

0: Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje. Inhaluje. Radio 1.

0: SkateGal. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: 2022, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka, spojka.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sáno s Y.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, vážené posluchačky. Dobrý večer, vážení posluchači, po dnešním super horkým dnu. Doufám, že jste všichni OK a můžeme spolu strávit 2 hodiny plný reggae a dancehallu. A to právě proto, že začíná pořad Ramdance a konkrétně jeho 60. díl. Tohle, co nám dohrává ukázka z nový desky, kterou tenhle ten týden vydal Jaksta. Ta deska se jmenuje Microphone Saved My Life a tu desku oznámil někdy ve

dopředu, ale zatím se nikde pořádně neobjevila. My jedeme hnedka dál další novinkou, kterou si tady představíme, tak je novinka Isa ve spolupráci se zpěvačkou One Journey Salam.

A jak jsme minulý vysílání začali náložit dancehallu, tak dneska začínáme ve vodách reggae. Tohle je Lutan Faya, Ganja Fi Burn remix, o který se postaral Primetime nějaký 3 roky od původního vydání

A my zůstáváme tematicky ve stejných vlnách a vodách. Tohle je Highest Grade od Perfect Jidimányho. A kromě reggae singlů nás dneska čeká spousta dancehallových singlů, spousta redimixů, jak reggae, tak dancehallu. Nějaký lehký dubový přesahy tam budou, drum and bassový přesahy tam budou.

A nás teď čeká trojkombinace potomku Boba Marleyho. Začínáme YG Marleym a jeho track s názvem Babylon, což je ochutnávka z jeho novýho EP. A jináč Joshua Omaru YG Marley je zpěvák, rapper a hlavně syn Lauryn Hill a

Aimer Tafari, Ivan a Johan Marley, jejich novinka s názvem Guardian. A já jsem říkal, že bude takový triptych Marley rodiny, tak si dáme ještě třetí věc, a tentokrát bratr YG Marleyho, Zion Marley, a jeho novinka s názvem Caught Up právě teď na Rádiu 1. Make it rich.

A já mám obrovskou radost, že další track, který si tady pustíme, tak je, věřím, premiérou rozhlasovou novinky od doktora Curryho, který má za sebou neuvěřitelný rok, spoustu shows a spoustu boje, který vede. A ta věc nese název Unstoppable a vyšla na značce Coco Jamin Production. A ostatně Kokoman alias Adam Lanči se postaral o produkci. Tady to je Dr. Curry. Never.

A já tady ze studia Pražského rádia 1 posílám pozdravy všem, kteří dneska nemůžou poslouchat, protože jsou na v Hořicích na Culture Reggae Vibes. Festivalová sezóna začíná v plném proudu, takže jestli máte ještě možnost a teď někde posloucháte, tak zítra můžete vyrazit. Tohleto byla novinka od doktora Curryho Unstoppable. Tohleto už je Rhythm produkce Coco Jamin.

A před chvílí nám dozněla kombinace DJ Glad, Blaze Fire, John Brill, Jota, což je track, na kterém se potkali muzikanti z Martiniku, Ekvádoru. A v tomhle tracku, kde na mikrofonu je Basta Leon, jsme zase naopak na Madagaskaru. A jménem Basta Leon jste určitě mohli zaznamenat v poslední době především tou úspěšnou spoluprací s Little Lion Sound. A to včetně i těch dubplateových videí, který Little Lion Sound dává ven a který mají obrovskou popularitu. A vy stále posloucháte 60. díl pořadu Ramdance na Rádiu 1.

A tohle jsou vše první Rhythm Mix dnešního večera. O produkci se postaral Extol. A tohle je Dark Society Rhythm. Tohle je Haitian. A věc s názvem Chip. Pak si ještě zahrajeme věc od zpěváka jménem Krav. Track Wild. Pak bude Pablo YG Motion. A uzavřeme to novinkou od Tommy Lee z Party. A já tímhle s tím zdravím Mihála, protože jsme na tohleto téma měli konverzaci. A pokud byste ho chtěli slyšet a náhodou byli někde poblíž Nepomuku, tak dneska po půlnoci bude Mihál reprezentovat Pinevalley Sound na Nefestí.

A Tommy Lee Sparta je poslední dobou v plné síle. Ostatně, kdybyste ho chtěli vidět naživo, tak je aktuálně v Německu, pokud se nemýlím. A tenhle ten zpěvák, král Gothic Dancehallu, jak sám rád říká, tak je na scéně už necelých 20 let. Motá se kolem tábora Vibes Kartela a parádně o sobě dal vědět teď na konci minulého roku, když odstartoval ten souboj virtuální s Masikou, ten track, který to odstartoval, tak si myslím, že krásně ilustruje ten jeho temný dancehall, včetně toho vizuálu. Takže tohle to je Tommy Lee Sparta, druhá novinka Psychedelic, a my si dáme Tommy Lee Spartu ještě do třetice za chvíli. Vy stále posloucháte pořád Ramdance na

a pod temnějším dancehallu, i když jsme končili na podstatně pozitivnější vlně než předtím s Tomily Spartou, tak už tohleto je Victoria Rhythm, před chvílí Ja Israel, Babylon a Wicked, a tohleto je Kumar.

A tenhle ten rhythm krásně ilustruje, jak Jamajka je plná talentu a jak se to předává z otců na syny, z matek na syny, všelijak možný, jak to jde, protože na začátku Ja Israel, tak jeho strýc je Little Twitch, což je 80s dancehallovej zpěvák, sám potom začínal, když se začal motat kolem Sturgaff sound systému. Tohle je Tijan, což je zase syn Mikey Bennetta. A nakonec my si dáme ještě jednu věc a to bude Sena Romeo Hotter Than Battle. A to je zase nejmladší cena dcera Maxe Romea. A tohle to všechno v pár minutách v rhythm mixu, rhythmu, který nese název Victory.

A jak jsem říkal před chvílí, jablko na Jamajce nepadá daleko od stromu. A dalším příkladem bude i ten další track. Tentokrát je to novinka od mladého zpěváka, který se jmenuje Diany. Track se jmenuje Journey a o produkci se postaral mladý Barel, který táhne XTM Nation label, který navazuje právě na label jeho otce Exterminator. Takže Diany Journey na Rádiu 1 v pořadu Ramdance.

A tohle je čerstvá novinka, čerstvý album na pultech vašich oblíbených obchodů s deskama. Tohle je ukázka z nový desky Azaleen Nitch, kterou vydala dneska. Ta deska nese název Rebel Data a obsahuje nějakých 17 tracků. Část toho už vyšla v minulosti, ale část jsou úplně nové věci, jako tahle kombinace s Jesse Royalem a Brandon Roots No.

I read you, rhythm up. It soothed my soul when the bassline roar is that real roots rock. A když máme to mistrovství světa v Americe, tak na chvilku naskok na tamní reggae scénu. Tohle to je Bobby Hustle, produkce rytmu Irie Youth a jejich track s názvem One.

Prince a la produkce Irie Eyes, Mash Down Rome. A my se po tom, co jsme si v předchozích dvou dílech pokaždý hráli novej rhythm, nebo ne novej rhythm, ale novej track na Double Trouble rhythmu, tak teďkonc už Silly Walks vydali komplet tenhle ten rhythm a my si zahrajeme zbývající dva tracky, který na tom rhythmu vyšly. Začínáme další kombinací, protože ten rhythm jsou jenom kombinace, tentokrát J-Book, Busy Signal a Juggling Sui.

A tohle to doznívá novinka od zpěváka Yardcore s názvem Rasta Time. A když už nám tady nastolil Rasta Time, tak se sluší a patří si dát nějaký ty rastafariánský přikázání. Takže tohle je Turbulence, Rasta Commandments a jeho nejnovější příspěvek na Abu Dhabi Rhythmu.

A tohle na chvilku zůstaneme na tomhle rytmu, který už tady s náma taky je několikátý díl vysílání. Vyšel na něm ten parádní Jaksta, který ostatně najdete i na té jeho nové desce. A za tímhle rytmem stojí producent, který se říká Trackstar, což je jamajsko-nigerijský producent, narozený v Kingstonu na Jamajce, vyrostl v Bronxu a hlavně, jestli si úplně nemůžete tohleto jméno třeba zařadit, nebo kde se vzalo, tak na scénu vtrhnul hitem, který produkoval pro Hood Celebrity, a to byl Walking Trophy, což byl opravdu velký track. A my si dáme ještě další dvě věci, tohle je Jawilani Birthday, ještě za chvíli bude Munga Honorable a na konci Tilo Lanes.

A my jsme si před chvíli dali ještě podruhý Till Lanes. Tentokrát to má novinka s názvem Inches a tohle je Dynasty The King, D-Master a Richie Loop.

A tohle je to předposlední nebo předposlední rhythm mix dnešního večera. Stojí za ním Country Hype a rhythm nese názem Hot Hole. Před chvílí byl Fresh King a tohle to už je Rose Dawn.

A tohle to na Rádiu 1 v pořadu Ramdance doznívá novej Skank Good Ole. A když koukám na hodiny, na čas a na to, kolik toho zbývá, tak tohle je asi poslední rhythm mix a pak ještě smrš singlu. Tohle je Rizla Rhythm, Pantason, první věc Chico, She Want More.

A tohle to je další věc, kterou si přivezl DJ Smo ze své návštěvy na Jamajce, kde nahrával zpěváky. Tohle je jeho spolupráce se zpěvákem, který se říká Gage, a na produkci se podílel ještě Reed Waters. Track se jmenoval Never Done. A minule jsme si hráli nový album Vibes Cartela a jeho syn vydal taky teď konc nový EP s názvem Protostar, a tohle je jejich společná věc Lil Uzi Vibes Cartel. It's a day.

jsme se krásně na závěr rozkročili z Jamajky, tentokrát na Martinique, pokud se nemýlím, a tentokrát skočíme do Kanady, kde producentská dvojka Banks and Drunks dali novou věc dohromady se Seanem Paulem, která nese název Lead, a tady je v premiéře na Rádiu 1 v pořadu.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap?